kape slza nekalá. Už jsem v tom, už mi nic nepomůže na nohy. To, co muselo se stát, zlému snu se podobá.